0: 735. Spojí Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a Slovenský Trenčín. Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 31. srpna v 6 hodin 15 minut na dopravním terminálu v Uherském Brodě. První spoj do Trenčína odjede v 6 hodin 50 minut.
1: Zlínsko.
0: V neděli 23. srpna v 17 hodin se v Otrokovicích uskuteční komentovaná procházka po naučné stezce Baťov. Sraz je u první informační tabule poblíž turistického centra na Baťově. Procházku povede Vít Marek, autor naučné stezky. Účastníci se během ní dozví, jak Baťov vznikal, jak se rozvíjel a jakou roli v jeho historii sehrála firma Baťa. Akce je zdarma.
1: Rádio Kroměříž, regionální sport.
0: Hokejový Zlín se připravuje na novou sezónu Maxaligy a spoléhá na nové lídry. Velkou posilou je útočník Radek Číp, který byl v minulém ročníku nejproduktivnějším hráčem soutěže. V obraně má důležitou roli převzít Kanaďan Jacob Gevén. Pro něj půjde o první angažmá v Evropě. Zlínští Berani patří před startem sezóny mezi favority soutěže.
1: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Víkendová on-air jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Každý ráno, když si vzpomenu se na to, jak měl jsem tě rád.

103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Kroměříž má nové dětské hřiště na Švabinského nábřeží. V Kotojedech vznikne nové zázemí pro sport a volný čas. A Zlín v přípravě těsně podlehl Trenčínu.
0: InfoExpress, Rádia Kroměříž.
1: Kroměřížská radnice dokončila nové velké dětské hřiště ve vnitrobloku na Švabinského nábřeží. Děti tam najdou dvě herní sestavy z akátového dřeva, velkou workoutovou sestavu, stůl na ping-pong a posezení. Součástí úprav bylo také zastínění stávajícího pískoviště. Město zároveň v poslední době dokončilo nebo připravilo několik dalších dětských hřišť, například ve Vážanech, ulici Úprkova nebo na Hanáckém náměstí.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměřížská radnice buduje v místní části Kotojedy nové zázemí u víceúčelového hřiště. V areálu pro malou kopanou, volejbal nebo tenis přibude obytný kontejner se šatnami, kuchyňkou, toaletou a dalším vybavením. Práce začnou ve druhé polovině srpna a hotovo má být v listopadu. Celkové náklady jsou zhruba 1,3 milionu korun.
0: Zlínsko.
1: Luhačovice připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. Více o tom nám řekne místostarosta města Luhačovic, pan Daniel Mejzlík.
2: Luhačovice připravují druhou etapu modernizace veřejného osvětlení. V rámci projektu budou vyměněna zbývající svítidla v Luhačovicích a nová úsporná LED světla se objeví také v místních částech Polichno, Řetechov a Kladná Žilín. Nové osvětlení bude energeticky úspornější a zároveň šetrnější k obyvatelům i okolní přírodě. Svítidla budou mít teplé světlo a v nočních hodinách se bude jejich intenzita automaticky snižovat. Modernizace tak přinese nejen úsporu energie, ale také omezení světelného znečištění.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejisté Zlína podlehli v přípravném utkání na domácím ledě Trenčínu 2-3. Po dvou třetinách prohráli o dvě branky, ve třetí části ale dokázali vyrovnat. Trenčín rozhodl o vítězství v závěru zápasu. Zlín má v přípravě na kontě výhry nad Zvolenem a Nitrou. Naopak Žilině podlehl 2-4. Další utkání čeká Zlín 25. srpna v Nitře, o den později v Trenčíně. Potom ještě nastoupí proti Žilině a Zvolenu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
3: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Megahity Rádia Kroměříž. To nejlepší z nového milénia. No fighting. We got the refugees. No fighting.

Saxofony hrály umile, frčeli švédský košile a někdo se mohl docela dobře flákat. Když tam stál rohatej u školy,

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Z Rádia Kroměříž vás zdraví Romana. Hradecko-zámecká noc nabídne večerní program v Kroměříži. Nová autobusová linka spojí Uherský Brod s Trenčínem a Zlín se chystá na novou hokejovou sezónu.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V sobotu 29. srpna se arcibiskupský zámek v Kroměříži zapojí do celostátní Hradecko-zámecké noci. Večer nabídne návštěvníkům program v historických prostorách zámku a zahrad. Od 22. hodiny je připravena také noční pantomima. Akce potrvá do pozdních večerních hodin a součástí programu bude komentované prohlídky i další vystoupení.
0: Uhersko-Hradišťko.
1: Už od neděle 30. srpna začne jezdit nová mezinárodní autobusová linka číslo 735. Spojí Zlín, Luhačovice, Uherský Brod a slovenský Trenčín. Slavnostní zahájení proběhne v pondělí 31. srpna v 6 hodin 15 minut na dopravním terminálu v Uherském Brodě. První spoj do Trenčína odjede v 6 hodin 50 minut.
0: Zlínsko.
1: V neděli 23. srpna v 17 hodin se v Otrokovicích uskuteční komentovaná procházka po naučné stezce Baťov. Sraz je u první informační tabule poblíž turistického centra na Baťově. Procházku povede Vít Marek, autor naučné stezky. Účastníci se během ní dozví, jak Baťov vznikal, jak se rozvíjel a jakou roli v jeho historii sehrála firma Baťa. Akce je zdarma.
0: Rádio Kroměříž, regionální sport.
1: Hokejový Zlín se připravuje na novou sezónu Maxaligy a spoléhá na nové lídry. Velkou posilou je útočník Radek Číp, který byl v minulém

Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

sporem, nečuchat klínu a před půlnocí s Bohem. Zip nový kůže a minimální šaty, riskujou úžech a tak vytáhli paty.

0: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
3: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně proslulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluvě o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti. Hrdinou snímku by měl být Jackův syn, zároveň by se zde měla dle dlouhodobých spekulací objevit Margot Robbie. Producenti ale možná došli k názoru, že pokračovat v pirátských dobrodružstvích bez svého hlavního tahouna je celkem risk. Až nyní ale slavný producent oficiálně potvrdil, že k debatám s hercem skutečně dochází a jeho pirátský comeback je tak blíž než kdy dřív. Johnnyho ještě před novými piráty uvidíme před Vánoci jako Ebenezera ve Vánoční koledě. A pak se s ním snad vydáme na další pirátské dobrodružství.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Pojďme na InfoExpress na Rádiu Kroměříž. Podíváme se na celoplošnou deratizaci, která se uskuteční v Kroměříži. Také, že Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun. No a podíváme se, jaký bytový dům, tedy konkrétně s pečovatelskou službou, bude v Kroměříži zrekonstruován. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Kroměříži se uskuteční celoplošná deratizace veřejných prostranství místních částí a částí městské kanalizace. Práce jsou plánované přibližně od poloviny října do poloviny listopadu a mají omezit výskytu přemnožených hlodavců. Deratizace se bude týkat sídlišť, centra měst i dalších lokalit a místních částí. Přesné termíny město ještě zveřejní.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj půjčí obcím až 70 milionů korun na výstavbu nebo rekonstrukci nájemních a sociálních bytů. Na jeden projekt mohou už získat až 15 milionů korun. Kraj přitom může pokrýt maximálně polovinu nákladů. Program má pomoci hlavně obcím, které měly připravené projekty, ale nezískaly státní nebo evropské dotace.
0: Kroměřížsko.
1: Kroměříž chce zrekonstruovat bytový dům číslo 4091 v Nitranské ulici, který je známý tím, že je v něm pečovatelská služba. Po opravě mají být bezbariérové. Dům dostane nové zateplení, okna, dveře i rozvody a obnoví se tak kuchyně i sociální zařízení. Rekonstrukce má stát přibližně 74 milionů korun. Město chce většinu nákladů pokrýt z evropské dotace.
0: Zlínsko.
1: Zlínský kraj chce v příštích letech více podporovat tradiční rukodělnou výrobu a předávání zkušeností mladších generací. Plánuje rozšířit workshopy, vzdělávací programy pro školy i spolupráci muzeí se řemeslníky. Zaměřit se chce také na lepší možnosti prodeje výrobků, prezentaci na trzích a propojení tradiční technik se současným designem.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje. Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Léto, skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
1: Probouzíme celý Zlínský kraj. Ranní jízda Rádia Kroměříž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Tak mi to teda nandej.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Hraní jízda na Rádiu Kroměříž.

0: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
1: I teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.

0: ranní jízda
1: na Rádiu Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
1: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Rádio Kroměříž.
2: Rádio Kroměříž.
3: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, přinášíme novinky. Teplo pod drobnohledem, tak by se to dalo nazvat, protože žáci základní školy Mánesova v Otrokovicích budou od nového školního roku pracovat s termovizní kamerou. To je drsný. Díky které uvidí třeba tepelné úniky budov, teplo lidského těla nebo průběh některých chemických reakcí. Škola zároveň pořídí nové projektory, interaktivní tabule a dotykové jednotky a modernizace techniky pokračuje také třeba na základní škole Trávníky. A tohle je přesně ten typ výuky, který může děti bavit víc, než jen koukání do učebnice. Když něco sami změří, uvidí, vyzkouší, tak hnedka, co si myslím, dává větší smysl. Takže termovize, cokoliv. Pokud je to dobré učili, proč ne? Buďte s námi na Rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
6: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: I na Zlínsku jsme si blíž.
3: Rádio Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: V Americe se v poslední době dějí divné věci, takže představa, že v ní bude vládnout strana, která zakáže nemanželský sex, není tak úplně nereálná. Takhle je nastavená výchozí situace v nové romantické komedii Na jednu noc. Z tohoto brutálního pravidla existuje jedna výjimka. Jediná noc v roce, kdy se nesezdaní mohou spustit kdykoliv, kdekoliv a kolikrát budou chtít. Právě během ní se celý příběh odehrává. Owen tuhle noc nenávidí, zvlášť když ho jeho přítelkyně právě poslala k šípku. Nejraději by se zamknul ve své pizzerii a nějak ji celou přečkal. Za to zpěvačka Ellie je připravena vyrazit na lov a ráno se probudit s pocitem, že si to užila na 100%. Když na sebe ti dva poprvé náhodou narazí, rozhodně to není láska na první pohled. Dokonce ani chuť se s tím druhým prostě jen tak vyspat, když se to smí. Možná by se dalo říct, že ti dva na sebe mají alergii, která se prohlubuje, jak ty dva osud nebo náhoda pořád svádí dohromady. Ani jednomu se navíc vůbec nedaří naplnit představu, s jakou do téhle výjimečné noci šel. Někdy ale stačí prožít pár intenzivních hodin, abyste pochopili, že to, co jste zoufale hledali, jste měli celou dobu před nosem. A že láska se dá najít i během té nejméně romantické noci v roce.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Mezi nejslavnější básníky, které okouzlila Praha, patří Guillaume Apollinaire, průkopník avantgardní poezie. Do Prahy zavítal na začátku 20. století. Napsal mysteriózní povídku Pražský chodec. V ní zachytil magickou večerní procházku po boku Ahasvera, věčného žida, který bloudí světem od dob Kristových. Společně putují uličkami Starého města, zastaví se na Staroměstském náměstí a v týnském chrámu u hrobu astronoma Tycha Brahého a také v židovském městě v původní podobě před jeho asanací. Oslnila ho Saronová synagoga a hodiny židovské radnice, jejich ručičky se otáčejí pospátku.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
1: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž. Jsme si blíž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho! Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.

Uherské Hradiště, Staré Město, Konovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: Louku. Konečně jsme se dočkali. Kroměříží totiž začala rekonstrukce pionýrské louky u Podzámecké zahrady. Hotová by měla být do července 2027 a přinese nová sportoviště, například dvoukartové hřiště, hokejbalové hřiště a multifunkční plochu pro volejbal, nohejbal nebo badminton. Vznikne také nové zázemí pro sportovce, občerstvení, bezbariérové toalety, terasa a dětské hřiště. Práce by neměly přinést dopravní omezení a vstup do podzámky zůstane zachovaný. Tak jo, za rok se máme na co těšit.
2: Rádio Zlínského kraje. Rádio

Hvězdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
2: Léto. Skvělá muzika a poctivé pivo. V sobotu 22. srpna vás pivovar Maximilián zve na kroměřížské pivní slavnosti na Sádkách v Kroměříži. Čekají vás kapely Reflexy, Křídla, Expo a Penzion, pořádná dávka roku v podání AC/DC. Chybět nebudou ani pivní soutěže, skákací hrad pro děti a malování na obličej. Začínáme ve 14 hodin. Vstupenky pořídíte už teď v předprodeji. Kroměřížské pivní slavnosti 22. srpna na Sádkách. Buďte u toho!
3: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
4: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Kroměříž.
1: Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Zavítáme do Austrálie. Ta jako první země světa zakázala dětem a mladším 16 let přístup na sociální sítě kvůli ochraně duševního zdraví. Odborníci upozorní, že algoritmy jsou navržené tak, aby vyvolávaly závislost, na kterou dětský mozek reaguje mnohem silněji než dospělý. U mladých lidí se pak zhoršuje soustředění, spánek i psychická pohoda. Opatření má snížit rizika a otevřít širší debatu o ochraně dětí v digitálním prostředí.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž.
2: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
3: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
4: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady Info Express. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express Rádia Kroměříž.
1: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
0: Zlínsko.
1: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy.
0: Zlínsko.
1: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Víkendová on-air jízda na Rádiu Kroměříž.
1: Ahoj, u mikrofonu Jaro Dolník z Kroměříže. Speciálně pro vás posluchače hraje Mánová píseň Chybíš. Zdravím Rádio Kroměříž.
2: Chybíš. Noc a den se pořád ptám, kolik času zvládnu sám a ty sama

0: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž.
1: S vámi je Rádio Kroměříž, krásný den přejeme. Pokud byste rádi něčemu posloužili, tak prosím vás například darovat krev. To má totiž smysl. Přes léto dárců tradičně ubývá a tak kroměřížská nemocnice hledá pravidelné dárce i ty, kteří by přišli úplně poprvé. Samotný odběr trvá jen pár minut, odebere se zhruba 450 ml krve a právě ta může pomoci pacientům po úrazech, při operacích nebo léčbě vážných nemocí. Takže pokud můžete krev darovat, možná je právě teď dobrá chvíle se objednat, zabere vám to jenom kousíček a někomu tím můžete pomoci. No, mám pro vás i dobrou zprávu, dostanete od sestřiček papír a ten den si můžete udělat klid, pohodu na lůžku, nemusíte do práce, dostanete za to i nějaké úlevy na daních, takže i má to i dobrou tuhle stránku, ale každopádně měli bychom to dělat hlavně od srdce, když už je to krev, tak jo. Více informací najdete i na stránkách nemocnice Kroměříž. Buďte s námi na rádiu Kroměříž, krásný den.
2: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levnematrace.eu a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levnematrace.eu.
0: Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroť si svého draka.
1: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroën, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Kroměříž.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Naposledy jsme excentrického piráta Jacka Sparrowa spatřili před 7 lety ve filmu Piráti z Karibiku Salazarova pomsta. Pak přišel nechvalně prusnulý soud s Deppovou tehdejší manželkou Amber Heard a ve světle nepěkných obvinění s Johnny Deppem studio přerušilo spolupráci. Depp na to reagoval tvrzením, že se cítí zrazen, a není divu. Do postavy svérázného bukaníra investoval dost času a energie a s jejím vytvořením si dal hodně práce. Nemluví o tom, že právě Depp a jeho výkon jsou jedněmi z hlavních důvodů, proč byla pirátská sága tak úspěšná. Nyní vznikají noví piráti. Hrdinou snímku by měl být Jackův syn, zároveň by se zde měla dle dlouhodobých spekulací objevit Margot Robbie. Producenti ale možná došli k názoru, že pokračovat v pirátských dobrodružstvích bez svého hlavního tahouna je celkem risk. Až nyní ale slavný producent oficiálně potvrdil, že k debatám s hercem skutečně dochází a jeho pirátský comeback je tak blíž než kdy dřív. Johnnyho ještě před novými piráty uvidíme před Vánoci jako Ebenezera ve Vánoční koledě. A pak se s ním snad vydáme na další pirátské dobrodružství.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je

Víkendová on-air jízda na Rádiu Kroměříž.

slow down, puppy.

Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. V roce 1904 se v Kroměříži narodil Ludvík Páleníček. V Kroměříži maturoval na reálném gymnáziu v roce 1922. Na Karlově univerzitě v Praze vystudoval češtinu a němčinu, učitelský obor. Mezi lety 1927 až 1945 učil na obchodní akademii v Kroměříži. Během této doby se stal organizátor a režisér místního ochotnického dění v souboru Spolek pokrokového studentstva Milíč. Redigoval také časopis Divadelní kultura a později Nezávislá scéna. Později také vystudoval divadelní vědu. Externě přednášel na Vysoké škole ekonomické, dějiny české a slovenské kultury. Páleníček je autorem řady publikací o divadle a výtvarném umění. Zaměřil se na výklad a dílo dalšího kroměřížského rodáka Maxe Švabinského. Na počest Ludvíka Páleníčka byla jedna z kroměřížských ulic pojmenována Páleníčkova. Zemřel v roce 1991. Pohřben je v Kroměříži.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
5: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng.
6: M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
7: První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž.

0: Společnost Vape SRO Kroměříž nabízí další volné pozice pro obsluhu moderních CNC kovovyráběcích strojů a jiných technologií do trojsměnného provozu s možností dohody i na dvousměnný provoz. Předností je vyučení a praxe v oboru. Nabízíme zajímavé platové ohodnocení a řadu výhodných benefitů. Nástup možný i hned. Další informace o firmě naleznete na našich webech www.vape.cz a www.vape.eu. Svůj životopis zasílejte na adresu romana.mlčochová@vape.cz nebo volejte na telefonní číslo 573 308 131.
1: Víte, kde nakupovat levněji? Klikněte na levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
2: Zdounky, Chropině, Kvasice a Tlumačov na 103,3 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž.
1: Ladíte Radio Kroměříž, tady máme svět techniky. Tesla ohlásila v červenci v Evropě velmi rozdílné výsledky. Registrace jejich vozů meziročně ve Francii vzrostly o 86% a v Dánsku o 52%, zatímco v Norsku, Švédsku, Itálii či Španělsku prudce poklesly. Pokles tady byl až o desítky procent. Analytici upozorňují, že firma pravděpodobně upřednostňuje trhy s vysokými státními dotacemi, například tedy Německo a Francie. Evropský trh elektromobilů však pokračuje v růstu díky motivacím a vysokým cenám fosilních paliv, což jsme tady všichni za poslední dny, měsíce, týdny, roky, já mám pocit, pocítili. Takže vzhůru pojďme do automobilového průmyslu a budeme všichni jezdit na elektro. Tak jo, mezvaný, kdo je fanoušek, tak věřím tomu, že si asi najde v zálibu. Jinak na Radio Kroměříž super muzika, pokračujeme dál. Krásný den přejeme.
0: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s Rádiem Kroměříž.

0: 103,3, 107 a 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: Do řádků tvých řas ti pozpátku napíšu ze snů vzkaz do všech tvých částí, do peřin.

tepem se vpím a tuším, že musím ven skrz hloubku ran, pak vyprchám tvůj vesmír.

0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady InfoExpress. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
0: InfoExpress Rádia Kroměříž.
1: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 000 000 korun.
0: Zlínsko.
1: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
0: Zlínsko.
1: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy.
0: Zlínsko.
1: V Baťově mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je InfoExpress Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž. Rádio Kroměříž.
1: Přinášíme novinky nejen z našeho regionu. Dožínky má každý rád a patří to k nám. Dožínky Zlínského kraje se letos uskuteční v sobotu 22. srpna v Podzámecké zahradě v Kroměříži. Program začne už dopoledním průvodem z Komenského náměstí. V samotné zahradě pak v 10.30 přijde na řadu předání dožínkového věnce a následně kulturní program. Chybět nebudou folklorní soubory, ukázka tradičního zpracování obilí, dechová hudba, koncert Tomáše Kočka s orchestrem a ani celodenní dožínkový jarmark. Připravený bude také program pro děti, projížďky kočárem po zahradě nebo lodičky na Chodkově rybníku a na velkém náměstí výstava zemědělské techniky. V neděli 23. srpna pak dožínkový víkend uzavře dopolední děkovná mše za úrodu v kostele svatého Mořice. Takže pokud ještě víkend 22-23 nemáte co dělat, navštivte město Kroměříž a naše dožínky. Buďte s námi, krásný den přejeme.
0: Nový Dongfeng T5 Evo Dragon Edition. Vypadá jako drak, jezdí jako drak, ale nežere jako drak. Nový, ještě větší infotainment se slevou až 100 000 korun. Nyní také v hybridní verzi. A navíc 5 let nebo 150 000 kilometrů záruka. Zjistěte více na dfmotor.cz. T5 Evo Dragon Edition. Skroč si svého draka.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner pro vozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.
0: Rádio Zlínského kraje. Rádio Kroměříž.

0: Víte, kde nakupovať levnej? Kliknete na Levné matrace EU a vyberte si z největší nabídky matrací a roštů. Dopřejte svému tělu skutečný odpočinek. Levné matrace EU.
1: Holešov, Přerov, Kroměříž na 103,3 FM. Rádio Kroměříž.

0: Posloucháte rádio Zlínského kraje. Posloucháte rádio Kroměříž.
1: Dongfeng je v České republice. Hledáte stylový a cenově dostupný elektromobil, který vám přinese potěšení z jízdy a ušetří peníze? Dongfeng Box je tady. Futuristický design a dojezd více než 330 km, nyní již od 589 tisíc korun. Dongfeng. www.dfmotor.cz.
2: M-Service Kroměříž. Váš partner provozy Citroen, Subaru, Peugeot a Dongfeng. M-Service. Už 30 let váš spolehlivý partner na cestách.

0: Svět zajímavostí na rádiu Kroměříž.
1: Země se otáčí a když se otočí o určitý kus, vyjde slunce na obzor.
2: A proč?
1: To nevím.
2: A proč?
0: Odpovíme na to, co nevíte, a zabrousíme do všech oborů lidské činnosti.
3: Co je nového v našem seriálu zajímavostí ze všech oborů lidské činnosti? Odpověď vám přináší rádio Kroměříž. Japonsko a svátky rozkvetlých třešní. Koncem března a začátkem dubna se v Japonsku slaví svátek Hanami. Jeho náplň je jednoduchá. Čisté potěšení z kvetoucích sakur. Sakury jsou po staletí součástí japonské kultury a jsou také národním stromem. Japonci se v době jejich květu chodí kochat jejich nádherou do zahrad a do parku. Sakury poskytují nádherné květy, symboly krásy i pomíjivosti života. Svátek je mimořádně oblíbený v celém Japonsku. Je také velmi starý. Slavnosti se pořádaly již ve 3. století našeho letopočtu.
0: Svět zajímavostí. Denně na rádiu Kroměříž.
4: Rádio Kroměříž a víkend s vámi.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: I na Hradišťsku jsme si blíž.
1: Rádio Kroměříž.
2: Ahoj, tady je Bořík z kapely 44 v klidu, zdravím vás z Zvon Rádia Kroměříž a přejeme vám krásný den.
3: Prošel jsem dveřmi, co včera tu nebyly, strachy jsem vykřikl.

0: Rádio Kroměříž v Uherském Hradišti na 88,2 FM.
1: Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
2: It's a rainy afternoon, 1990. The big city.

0: Filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Český filmový rybníček nám poslední dobou servíruje filmy a seriály tuzemských osobností či událostí, které měnily dějiny a nyní si na ně málo kdo vzpomene. Ale naštěstí se do toho filmaři vždy s plnou verbou pustí a vznikají opravdu zdařilé snímky, jako jsou Bratři, Vlny, Zátopek, Nepela a nyní i snímek Osamělý vlk, co jde právě do kin. Dokudrama Osamělý vlk sleduje život a bojové osudy stíhače ráv Josefa Františka. Režisér Ondřej Veverka představí divákům příběh letce, který se proslavil v řadách 303. polské stíhací perutě ráv během letecké bitvy o Británii. Příběh přiblíží Josefa Františka nejen jako letecké eso z 18 sestřely během bitvy o Británii, ale také jako člověka s vnitřními pochybnostmi a výjimečnou odvahou. Tak si jeho životní příběh nenechte v kinech ujít.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To je filmový svět Rádia Kroměříž. Rádio Zlínského kraje. Rádio

0: i teď se skvěle osvěžíš. S vámi je Rádio Kroměříž.
1: Copak se to stalo? Něco se nám zdálo.

0: Express, Rádia Kroměříž.
1: Jsme s vámi na Rádiu Kroměříž, tady Info Express. Otrokovice hlasují, co chtějí ve městě změnit. Městské lázně ve Vsetíně jsou uzavřeny a ve Vsetíně zůstaneme, mají tu nové autobusové nádraží. Tady jsou podrobnosti.
0: Info Express, Rádia Kroměříž.
1: V Otrokovicích mohou lidé od konce září hlasovat, které projekty město uskuteční v rámci participativního rozpočtu Pohni městem. Ve hře je 5 návrhů, například nové pohupové hřiště, solární lavičky, lanová dráha na štěrkovišti nebo sportovně relaxační prostor. Vítězné budou 2 projekty, které získají nejvíce hlasů a zároveň se vejdou do celkového rozpočtu 2 milionů korun.
0: Zlínsko.
1: Městské lázně ve Vsetíně jsou pro veřejnost uzavřené kvůli výměně a posílení vzduchotechniky. Práce se týkají několika částí budovy a mají zlepšit klima v bazenové hale, šatnách i dalších prostorách. Lázně mají zůstat zavřené nejpozději do 2. října.
0: Zlínsko.
1: Ve Vsetíně dokončili nové autobusové nádraží a zrekonstruovanou nádražní uliči, čímž se uzavírá hlavní část několikaletých stavebních prací v centru města. Nové nádraží má 7 stanovišť pro příměstské autobusy, zatímco linky MHD budou využívat zastávky přímo nádražní ulici. Cestující tak mohou počítat s novým uspořádáním autobusové dopravy.
0: Zlínsko.
1: V Baťovém mrakodrapu ve Zlíně výrazně ubylo ničení, vybavení i narušování pořádku poté, co kraj zavedl nové kamery a bezpečnostní rámy. V minulosti vandalové poškozovali například dveře, dalekohledy na vyhlídce a škody dosahovaly více než 100 000 korun ročně. Nové opatření tak podle kraje chrání nejen návštěvníky a zaměstnance, ale konečně i samotnou historickou budovu.
0: Nejvíce informací z našeho regionu. Stručně, jasně a společně s vámi. To je Info Express Rádia Kroměříž. Rádia Zlínského kraje.
2: Rádio Kroměříž.
0: Kroměříž. Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž a víkendová pohoda.
1: Jsem vůně, kterou plaveš, když proskočím tě srdcem. Jsem hra, co neuhraješ, jsem nic, co zmizí v ruce.

jsem tři trubky, jeden buben, jsem vesmír, co ti ladí. Jsem první červen, když je duben, a ostří, co tě hladí.

otoczyliśmy sercem. Zima je světlo na jevišti.

až zaplaví ho vody. A ani slovo Boží už pravdu neporodí. Až svět ovládne lež a šedé stejno kroje, neřekneš více než tak dobře lásku.

hledovníkam. A jenom diví pěsi budou poslouchat, co říkám.

0: na místo v jednom kuse. Až jednou řeknu běž, vášni té neposluše, neřekneš více než tak dobře moje duše. Až jednou ze života zbude jen pajíl suchý, až už se nedokážu zmotat a můj mobil bude hluchý, až dojdou mi i slova, která mi ještě zbyla, řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá. Řeknu ti aspoň znova, tak dobře, moje milá.
1: Rádio Kroměříž 103,3, 107 a 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahojte, já jsem Kuli zo skupiny Nesmod a zdravím Rádio Kroměříž.

Rádio Kroměříž i ve Zlíně, Otrokovicích a na Pajedlech na 107 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: CZ.
1: Pro boha se střidejte mi do zín, tělo mi za chvíli vyhlásí stávku. Je mi fakt šoufl, se nedělám kozy. Sestři, pro boha, dejte mi dávku, mojí duši, taky kostem.

0: dexiu vrací, na také otoče a podílej, na lodě za tebou.
1: Rádio Kroměříž, Rádio Kroměříž, Rádio Zlínského kraje.

Uherské Hradiště, Staré Město, Kunovice na 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.

0: Kroměříž. Jsme s vámi na rádiu Kroměříž a také Svět techniky. Pojďme na další novinky. Čeští vědci popsali mechanismus, jak může pití alkoholu poškodit DNA a vést ke vzniku rakoviny. Alkohol se v těle mění na toxickou látku, která může narušit genetickou informaci buněk, pokud ji organismus nedokáže správně opravit. Riziko podle výzkumu závisí i na genetické výbavě člověka a mechanismus je podobný jako u vzácného genetického onemocnění. Objev je důležitý pro další výzkum a vývoj cílené léčby.
1: Auto, moto, počítače, mobily. Vítejte ve světě techniky. Každý den s rádiem Kroměříž. I teď se skvěle osvěžíš.

0: filmový svět na rádiu Kroměříž.
1: Z filmového světa mám pro vás zajímavý tip na český film Čika Čeka, kde hlavní role hrají jako matka a syn Pavla Tomicová a Jan Cina. 55-letá Zdena na první pohled vede obyčejný život venkovské pošťačky. Jednoduché to ale nemá. Dům se rozpadá a samotu jí pomáhají zahánět okurky a televize. Její syn Lukáš žije ve Francii, úspěšný, šťastný, vzdálený. Aspoň tak to působí na obrazovce starého počítače, přes který jsou občas v kontaktu. Když Lukášova babička Věra vysloví své poslední přání vidět Helenu Vondráčkovou, zdá se to jako rozmar umírající ženy. Jenže s příjezdem Lukáše domů přijede i tajemství, které roky pečlivě chránil. Jeho návštěva spustí lavinu. Ukáže se, že je gay a živí se jako úspěšná drag queen Čika Čeka. A také, že Zdena touží po jiném životě, než okolí očekává. Snaha udělat 90-leté babičce radost spojí Lukáše a Zdenu dohromady a možná trochu překvapí i je samotné. Protože když přestanete lhát svým nejbližším, musíte přestat lhát i sami sobě.
0: Filmy, seriály, herci, zajímavosti. To

0: Rádio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.
1: Ahojte, ja som Peter Cmorík a zdravím všetkých poslucháčov Rádia Kroměříž.

Radio Kroměříž 103,3 Kroměřížsko, 107 Zlínsko a 88,2 FM Uherskohradišťsko. Radio Kroměříž, jsme si blíž.

První skutečně regionální rádio. Rádio Kroměříž. Things we lost to the flood.

Rádio Kroměříž. Jsme si blíž.

Kroměříž 103,3, Zlín 107 a Uherské Hradiště 88,2 FM. Rádio Kroměříž, jsme si blíž.